0: vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial.
3: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
2: Trial.
3: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned.

0: cigaret je dobrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,
1: trial.
0: Nevíš jak. Tví roky blásniví, chtěli křídla pro svůj let,
1: trial.
0: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.

0: slyšel ven z žádačních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp,
1: Trial.

0: trial.
1: Letí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na víčku. Hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách.

Zastřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

A příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

0: se, brátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.
2: Stýskat se mi stýskat.

0: stýská, srdce stýská. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadl

0: trial. Trial.
1: Žít je někdy krásný, hlavolam, když se ti zdá,
0: trial,
1: že se potá.

co s ním uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou lásku tě vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou.

0: ruce, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku.

0: tvůj klín.
1: Trial.
0: Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
1: Trial.
0: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
1: Trial.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial.

0: Ty touhy zborcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám.

0: pravdy.
1: Pájel.
0: Města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Pájel.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

spál. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku,
0: trial.
1: Když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.